0: Európa 2. Celé leto na maximum.
1: Ahoj, rád ťa vidím, čo nové, bráško, mám sa pohode, kurát idem mesto, chceš sa pridaj.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, vec

0: Bača, mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
1: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
0: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
2: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
3: Leto na Európe 2.

0: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2. Európa 2.
0: Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
1: Hráme